0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj krátko po pol 12. z dopravného servisu pozdravuje na cesty Diana. Pozor si dajte na čerstvú nehodu pred Novým Ruskovom v smere z Veliat. Staršiu nehodu stále dokumentujete za Jablonovom nad Turňou v smere do Lipovníka. Radary máme v Bratislave za mostom SNP v smere na Panonsku a ešte v Prešove na Levočskej za Vidlom v smere von z mesta. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na križovatke Bajkalská Trnavská, v Jamníku v smere do Spišského Hrušova a ešte v Košiciach Šací na Buzinskej v smere von z mesta. To je na teraz odo mňa všetko. Jazdite opatrne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.